som har det bara. Det var det Radio SI. Det var den Maribor. Sunce sije, veter piha. Jaz sem na strehi radija. In bom zaigral na par komadov. Če me veter ne odpihne. Naslednje, če bi midva se kdaj srečala.

0: Halo Slovensko, pozdravujeme všetkých mladých tanečníkov štvorilky u Košice, Zvolen, Žilina, Svidnik.
1: Srdačan pozdrav mladim plesačima u Srbiji. Sa Evropom plešu u više od 20 gradova. Beograd, Novi Sad, Niš, Zrenjanin.